0: oči skoro pálí, mou zmrzlinu všichni chválí, ať jsou velcí nebo malí. Jahodová, vanilková, citrónová, taledová, děti, kluci, holky, tetky, dejte sobě do trumpetky.
1: Rohlíky jak půl měsíce, housky jako slunečnice, chleba jako celé slunce, propečené jak se sluší. Všechno tu mám v jedné nůši, právě čerstvé na mou duši.

0: hlediště brouká.
1: Tenhle cvoček nás tu ruší.
0: Rošťárna mu skočí kouká.
2: Co pak tohle kose sluší?
0: Hele, na ně utři nosy, jak své nosy vzhůru nosí.
1: A ten malý usmrkanec myslí, že je tohle tanec.
2: Ale věruje to skrček. Hlas má sotva jako cvrček.
3: A tenhle ten králšek písklad bude nám tu ještě vřískat.
1: Dám vás, uličníci, sebrat.
4: Opovažte se mi žebrat.
5: Ale páni, my neměli ani zdání.
1: Ani muk a tisíc hromů, ale rychle běžte domů.
5: Ale páni, my neměli ani zdání.
1: Mlč a koukej, ať jste v prachu.
2: Mají gatě plné strachu.

běda, už tu není ten zlý děda. Mně se tolik očka klíží, už se stíny stínům blíží. Noc tu bude v okamžiku, noc je plná trpaslíků. Počkáme tu do svítání, snad potkáme bílou paní. Sedneme si na lavičku, podrž se mne za ručičku.

0: nepatří. Máme plné ruce práce dnes.
1: Aninka probouzí Pepíčka.
2: Dobrý tro, Pepíčku.
3: Pepíček probouzí Aničku.
4: Dobrý tro, malička.
5: Ulice celička, koupe se v sluníčku.

zdravíme, školní dítka oslovíme. V úzkých jsou dva kamarádi, potřebují pomoci. Potěšit by chtěli rádi svou maminku v nemoci. Aby mohli koupit mlíčko své mamince na kafičko, musí jako spěšit.

0: se, milá Aničko. Tohle je naše, všecičko.
1: Počkejte na nás, maličko. Jen dojdem mámě pro mlíčko.
2: Wow, wow.
3: Yeah.